My dvě děvně holky, tam pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do voka, ochutnávej si hlavy, my žveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko, a pak si gumu spod brdy děvne vystřelat v oko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý, po Petříně se válejí šilenci celý Prahy. Baby!

0: baby, that seems perfect.
1: Co si vezmu na sebe?
2: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
3: Ne,
1: moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
2: Změř mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
5: Tati, co to je?
6: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Slevy? Pro vás? Pro vás? I pro vás! Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů! Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
7: Ahoj, já jsem Rikso. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné,

0: Ne, jednoduše to změňte.
1: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
7: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Dětský nápoj Kubík Water, 1 bod navíc. Penny.
8: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama. A hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
10: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
11: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
12: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
13: Datart nákupy. Vařte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
14: Hned tam jedu.
13: Datart.
15: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
16: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
17: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
18: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
19: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
20: Už žádný, mami, restartuj to.
21: Už se mi nesekne při penalti.
22: Už nespane, než páříme s klukama.
19: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky,

Asi nejsem matka roku, když tak holduji tomu moku. Ale bez něj bych už byla si to dost dávno hodila, nebo měla pořád tíky v oku. To takhle ráno sklenku si dá, hned na to druhou, ať nekulhá. V tu ránu přistane tam třetí.

0: Víno.
1: Hey, Fonzie.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za zář.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
5: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
6: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
7: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
8: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
9: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.
10: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
11: Mít malé sny. Nestačí.
12: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
13: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
14: Zánět močového měchýře. Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
15: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ně. A cítit se slabé.
16: Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
17: Kulma.
18: To vyřeším. Mám Richard.
17: Přijďte zás.
18: Díky.
17: Kulma.
19: Kdo to natočil?
18: Kulma z Datartu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: To bude na Vinted, zkus se podívat. Mají tam všechno.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Zdraví začíná v malých návycích.
6: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
8: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzad povolen. Přepínám.
8: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti.
0: s jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
20: Quiet, please.
21: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
22: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
23: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
5: Tati, co to je?
6: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Slevy? Pro vás? Pro vás? I pro vás! Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů! Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ní a cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
11: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
12: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Kofola 2 litry, 1 bod navíc. Penny.
13: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
14: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak... Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
15: Mít malé sny nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
17: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
18: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
19: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po 1 dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
20: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
21: Hned tam jedu.
20: Datart.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penalti.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
4: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
5: Goss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
6: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.

0: podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny litr za 24,90. Penny.
4: Na Vinted může být všechno znova nové.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Zdraví začíná v malých návycích.
10: Tak jim to nandej.
11: Provedu.
9: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
11: Vzlet povolen. Přepínám.
9: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Co si vezmu na sebe?
13: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
14: Ne, moc Wall Street.
15: Chceme víc za září.
13: Změř mi puls. To je dokonalé.
15: Zalando.
16: Kulma.
17: To vyřeším. Mám Richard.
16: Přijďte zás.
17: Díky.
16: Kulma.
18: Kdo to natočil?
17: Kulma z Datartu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
21: Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
22: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalade. Vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena.
23: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidan 30% 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
24: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
25: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů.
0: A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
1: Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
24: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
10: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijině hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
0: Tati, co to je?
5: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Slevy? Pro vás? Pro vás? I pro vás! Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů! Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: čtení.
1: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalink. Vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Spousta voňavých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc sýr sedlčanský hermelín za 29,90. Penny.
7: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
12: Mít malé sny. Nestačí.
13: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
14: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
15: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penaltě.
19: Už nespane, když páříme s klukama.
16: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
0: Goss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
6: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
5: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
7: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
8: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s těmito produkty. Bonpary a hašlerky, 1 bod navíc. Penny.
9: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
10: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
11: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
12: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
13: Zdraví začíná v malých návycích.
14: Tak jim to nandej.
15: Provedu.
13: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
15: Vzlet povolen. Přepínám.
13: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
17: Mít malé sny. Nestačí.
18: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
19: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti.

0: jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Kulma!
4: To vyřeším. Mám Richard.
3: Přijďte zás!
4: Díky!
3: Kulma!
5: Kdo to natočil?
4: Kulma z Datartu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Segafredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
0: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
8: Quiet, please.
9: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
10: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
0: Tati, co to je?
5: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Slevy. Pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
0: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
8: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.
9: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ně. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
10: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
11: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
12: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
14: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penalti.
18: Už nespane, když pážíme s klukama.
15: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10 zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
19: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
4: Hned tam jedu.
19: Datart.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Unihobby.
13: Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů. V Unihobby.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
18: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
20: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
21: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
22: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Liebe, der Sie ist perfekt.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci. Brumík 5 kusů v balení za 29,90. Penny.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
7: Zdraví začíná v malých návycích.
8: Tak jim to nandej.
9: Provedu.
7: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
9: Vzad povolen, přepínám.
7: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Co si vezmu na sebe?
11: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
12: Ne, moc Wall Street.
13: Chceme víc za září.
11: Změř mi puls. To je dokonalé.
13: Zalando.
14: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalage. Vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena.
15: Narodila jsem se s prázdnýma rukama. A hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
16: Mít malé sny nestačí.
17: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
18: Na Vinted může být všechno znova nové.
19: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
20: Ahoj, Sáro.
19: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
22: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel. Bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
23: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
24: Kulma.
25: To vyřeším. Mám Richard.
24: Čejte zas.
25: Díky.
24: Kulma.
26: Kdo to natočil?
25: Kulma z Datartu.
27: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
20: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
26: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
27: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: živit, kde seems perfect.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
3: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
4: Nádhera. Díky, kámo.
5: To nebylo tobě, Ralfe.
4: Tomuhle já říkám umění.
5: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
6: Skvělé nářadí.
4: Zvládnete to.
7: Arnolde, přestaň!
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
11: Jsi pro nás opravdu jediný.

0: nekonečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
2: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
3: Jdu si dát pauzu.
4: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
5: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
6: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když pážíme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
13: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
14: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
16: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
17: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
12: Kulma!
18: To vyřeším. Mám Richard.
12: Čejte zás!
18: Díky!
12: Kulma!
19: Kdo to natočil?
18: Kulma z Datartu.
20: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
21: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gusto Nas apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
3: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
2: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
3: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow! To je síla.
4: Učím se od mistrů.
3: Vždycky je co zlepšit.
5: Já se vrátím.
3: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
8: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
9: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
10: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
11: Volkswagen.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespane, když pážíme s klukama.
12: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
16: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
15: Kulma!
17: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zás!
17: Díky!
15: Kulma!
18: Kdo to natočil?
17: Kulma z Datartu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Jaho, ne, čoko.
15: To má po tobě.
21: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
20: Tutti frutti.
22: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
15: Vybrali jste si dobře?
23: Vendetta.
24: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
25: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
26: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
27: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
28: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Štok za 109,90. Albert.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Dnes Café Dolce Gusto při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
4: Nádhera. Díky, kámo.
5: To nebylo tobě, Ralfe.
4: Tomuhle já říkám umění.
5: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
6: Skvělé nářadí.
4: Zvládnete to.
7: Arnolde, přestaň!
8: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
12: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
13: Kulma!
14: To vyřeším. Mám Richard.
13: Čejte zás!
14: Díky!
13: Kulma!
15: Kdo to natočil?
14: Kulma z Datartu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penalti.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
17: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
19: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
20: Větší, než si myslíš.
19: Proč prší?
20: Aby se starý cítil příjemně.
19: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
21: Dorazili jste do cíle.
20: Tak jo, jsme tady.
21: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
22: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
23: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
24: Na Vinted může být všechno znova nové.
25: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
26: A
0: Ahoj, Sáro.
25: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza
6: Maškova,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr
6: Švancara,
5: Martin
6: Hrada.
5: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
27: Návykový látky až po samotným přelnu.
28: Správně, jsi šikulka.
29: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
30: Pojďte se podívat.
31: Nech do ní svoji navíječku.
32: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
33: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

0: dříve, kde si jim zpětně.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
3: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
6: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
7: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
10: Učím se od mistrů.
9: Vždycky je co zlepšit.
11: Já se vrátím.
9: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
12: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
13: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
14: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
15: Kulma.
16: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zas.
16: Díky.
15: Kulma.
17: Kdo to natočil?
16: Kulma z Datartu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
20: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
21: Už žádný, mami, restartuj to.
22: Už se mi nesekne při penalti.
21: Už nespane, když páříme s klukama.
20: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
23: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
24: Každý jsme jiný, ale máme něco společného.
0: lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Vendetta.
10: Vůně nespoutané vášně.
2: Valentino.
24: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
25: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gusto Nas apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
26: Přivítejte Adama Mišíka,
27: Moniku Bakárovou,
26: Jakuba,
27: Rybo,
26: Tomáše Zástěru,
27: Vikýř,
26: Tereza,
27: Maško,
26: René Dan,
27: Monika Tymková,
26: Petr,
27: Švancara,
26: Martin,
27: Hrana.
28: Jsme přátelé?
29: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
30: Návykový látky až po samotným přelnu.
31: Správně, jsi šikulka.
32: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
33: Pojďte se podívat.
34: Dej do ní svoji nabíječku.
35: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
36: Koťák Live ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Nádhera. Díky, kámo.
4: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tomuhle já říkám umění.
4: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
5: Skvělé nářadí.
4: Zvládnete to.
6: Arnolde, přestaň!
7: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
8: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
11: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
12: Volkswagen.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
17: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Kulma!
19: To vyřeším. Mám Richard.
16: Přijďte zás!
19: Díky!
16: Kulma!
20: Kdo to natočil?
19: Kulma z Datartu.
21: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Jdu si dát pauzu.
1: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
5: Větší, než si myslíš.
4: Proč prší?
5: Aby se starý cítil příjemně.
4: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
6: Dorazili jste do cíle.
5: Tak jo, jsme tady.
7: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
8: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
9: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
10: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a fernet štok za 109,90. Albert.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
4: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
5: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
6: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
7: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tula More Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
11: Učím se od mistrů.
10: Vždycky je co zlepšit.
12: Já se vrátím.
10: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
13: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
14: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
15: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
14: Na pánvi!
16: Jaho... ne... Čoko!
17: To má po tobě.
18: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
16: Tutti frutti!
19: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
17: Vybrali jste si dobře?
16: Já.
0: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
6: V
19: nespoutané vášně. Valentino.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
20: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
21: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
22: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
23: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
1: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
24: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
25: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
26: Přivítejte Adama Mišíka,
27: Moniku Bagárovou,
26: Jakuba,
27: Rybo,
26: Tomáše Zástěru,
27: Mikýř,
26: Tereza,
27: Maškova,
26: René Dan,
27: Monika Tymková,
26: Petr,
27: Švancara,
26: Martin,
27: Hrada.
26: Jsme přátelé?
28: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
29: Návykový látky až po samotným přelnu.
30: Správně, jsi šikulka.
29: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat.
27: Dej do ní svoji navíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
31: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Nádhera. Díky, kámo.
4: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tomuhle já říkám umění.
4: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
5: Skvělé nářadí.
3: Zvládnete to.
6: Arnolde, přestaň!
7: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
8: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
10: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
12: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, než páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
16: Kulma.
17: To vyřeším. Mám Richard.
16: Přijďte zás.
17: Díky.
16: Kulma.
18: Kdo to natočil?
17: Kulma z Datartu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
21: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
22: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
23: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
24: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční kolekční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
0: Na Vinted může být všechno znova nové.
1: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
0: Ahoj, Sáro.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: nespoutané vášně. Valentino. Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrada.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji navíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
0: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gusto Nas apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
4: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
8: Vendetta.
9: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
10: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
11: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
12: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
13: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow! To je síla.
14: Učím se od mistrů.
13: Vždycky je co zlepšit.
15: Já se vrátím.
13: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
16: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
17: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
18: Kulma!
19: To vyřeším. Mám Richard.

0: Kdo to natočil?
1: Kulmas Datartu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
10: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Stock za 109,90. Albert.

listening to KWPL.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás byle rozhodně...

0: Nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Dnes Café Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tulamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Byla.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Nádhera. Díky, kámo.
3: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tomuhle já říkám umění.
3: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
4: Skvělé nářadí.
3: Zvládnete to.
5: Arnolde, přestaň!
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
10: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
11: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
12: Kulma.
13: To vyřeším. Mám Richard.
12: Přijďte zas.
13: Díky.
12: Kulma.
14: Kdo to natočil?
13: Kulma z Datartu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Každý jsme jiný. Ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
17: Volkswagen.
18: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
19: Už žádný, mami, restartuj to.
20: Už se mi nesekne při penalti.
21: Už nespane, když páříme s klukama.
18: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
22: Jdu si dát pauzu.
23: Dej si pauzu, dej si KitKat.
24: Glass bottled beyond, the new eau de parfum for her.
25: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
26: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
27: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
28: Trocha nepořádku?
0: umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
2: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: bebe seems perfect.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
4: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Vendetta. Vůně nespoutané vášně. Valentino.
5: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
6: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow. To je síla.
7: Učím se od mistrů.
6: Vždycky je co zlepšit.
8: Já se vrátím.
6: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
13: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.

0: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Jaho, ne, Choco.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
2: Tutti frutti.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
6: Kulma.
7: To vyřeším. Mám Richard.
6: Přijďte zás.
7: Díky.
6: Kulma.
8: Kdo to natočil?
7: Kulma z Datartu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gusto na s apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maškova,
13: René Dan,
14: Monika Tymkova,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrada.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Abych do ní svoji nabíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
23: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
3: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
7: Mít malé sny. Nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
13: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro 2x silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
12: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
14: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
15: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
16: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
17: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
18: Kulma!
19: To vyřeším. Mám Richard.
18: Přijďte zás!
19: Díky!
18: Kulma!
20: Kdo to natočil?
19: Kulma z Datartu.
21: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc sýr sedlčanský hermelín za 29,90. Penny.
23: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
24: Nádobí Fabíne.
23: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
24: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
25: Každý jsme jiný.

0: ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
1: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
2: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
1: No tu sousedovou přece.
2: Proč?
1: Ne, líbí se mi.
3: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
2: Mě už nemiluješ.
1: Ale miluju.
2: Ne.
3: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
4: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
5: FIO!

0: při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
3: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
4: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej.
5: Investujte raději s odborníky a zjistěte, jak si přilepšit na stáří s dlouhodobým investičním produktem od FIOBANKY. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
6: Remember how the stars stole the night away.
7: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
4: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
6: Mít malé sny nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
9: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
13: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s

0: Krokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
1: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
3: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji navíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
12: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: commitment.
1: You.
0: You. Me.
1: Us.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdraví.

0: Nejlepší vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Kris Scalp Balance for every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Kris Scalp Balance.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
4: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
3: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci. Brumík 5 kusů v balení za 29,90. Penny.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
8: Kulma!
9: To vyřeším. Mám Richard.
8: Čejte zás!
9: Díky!
8: Kulma!
10: Kdo to natočil?
9: Kulma z Datartu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
13: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
14: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
15: Jasně. Bezkontaktně.
14: No vidá, funguje to.
16: Co to je?
14: Platební brána na poplatky za průjezd.
16: Vždyť to je moje cesta.
14: Moje.
16: Koupil jsem ji.
17: A co se tady plnete?
15: Ne, počkej, kam jdeš, nechoď tam.
16: Ale že jste to vy.
13: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
18: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Jo.
19: Každý jsme jiný. Ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu. A k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
7: Volkswagen.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíne.
10: Nová česká značka. Top kvalita,

0: Férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
1: Zaručeně lepší vaření pouze na fabini.cz.
2: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Byla. Remember
2: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
3: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu.

0: kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej.
4: Investujte raději s odborníky a zjistěte, jak si přilepšit na stáří s dlouhodobým investičním produktem od FIOBANKY. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
5: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
6: Hned tam jedu.
5: Datart.
7: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
9: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
10: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
11: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro 2x silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
12: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
13: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
14: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Come on, it's called.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
5: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
6: Když září moje vlasy, zářím i já.
5: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
6: Vy za to stojíte.
7: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
8: Tady mi Přenko nepochvete.
7: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krůtí šunku. A teď držíte zobáky.
9: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
11: Hello, hello, it's Robbie Williams.
10: I brought something delicious.
11: Felix,

0: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny.
1: Jdu si dát pauzu.
2: Dej si pauzu, dej si KitKat.
3: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
4: Brev zná jednodušší způsob.
5: Nová samočisticí technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
4: Non-stop čistý.
1: A svěží.
5: Nový Brev Color Auto Active.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
7: Mít malé sny nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
10: Wow.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mé.

0: vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon. Vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
3: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
4: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
3: No tu sousedovou přece.
4: Proč?
3: Ne, líbí se mi.
5: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
4: Mě už nemiluješ.
3: Ale miluju.
4: Ne.
5: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
2: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. Fiobanka.
3: Fio!
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
7: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.
0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
11: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
12: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
13: Mít malé sny nestačí.
14: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
15: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maškova,
16: René Dan,
17: Monika Timková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrano.
16: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
19: Nálikový látky až po sadnotním přilnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Dej do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
25: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
26: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
3: Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
5: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
6: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
7: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo? A běhej.
8: Investujte raději s odborníky a zjistěte, jak si přilepšit na stáří s dlouhodobým investičním produktem od FIOBANKY. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
9: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
10: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin.

0: Vší všem, Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
1: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip, Magic Retouch od L'Oréal Paris.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Favine.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
6: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny, litr za 24,90. Penny.
7: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Kulma!
10: To vyřeším. Mám Richard.
9: Přijďte zás!
10: Díky!
9: Kulma!
11: Kdo to natočil?
10: Kulma z Datartu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Na Vinted může být všechno znova nové.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
15: Ahoj, Sáro.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maškova,
16: René Dán,
17: Monika Tymkova,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrano.
16: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po samotným přelnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Dej do ní svoji navíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
25: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
26: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.

0: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
6: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
7: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny.

0: jedna emoce za druhou.
1: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej.
2: Investujte raději s odborníky a zjistěte, jak si přilepšit na stáří s dlouhodobým investičním produktem od FIOBANKY. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Vzpomínáte? To byla doba.

0: I'm a scatman.
1: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
3: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na pánvi!
5: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
6: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinu.

0: Činku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.

0: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
1: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej.
2: Investujte raději s odborníky a zjistěte, jak si přilepšit na stáří s dlouhodobým investičním produktem od FIOBanky. FIOBanka, pro všechny pozemské radosti.
3: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
4: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Byla.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
4: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
5: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
7: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
8: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?

0: Du er dyst.
1: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej.
2: Investujte raději s odborníky a zjistěte, jak si přilepšit na stáří s dlouhodobým investičním produktem od FIO banky. FIO banka. Pro všechny pozemské radosti.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
5: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
8: Nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: Vzpomínáte? To byla doba.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
2: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
3: Jasně. Bezkontaktně.
2: No vida, funguje to.
4: Co to je?
2: Platební brána na poplatky za průjezd.
4: Kde to je moje cesta?
2: Moje.
4: Koupil se mi.
5: A co se tady plnete?
3: Kam jdeš, nechoď tam.
4: Ale že jste to vy.
2: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
6: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
2: Jo.
7: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
10: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
9: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
11: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
12: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun.
13: Volkswagen.
14: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
15: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
16: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
17: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
18: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Dětský nápoj Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
19: To bude na Vinted. Zkus se podívat.

0: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíne.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Kulma.
5: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zás.
5: Díky.
4: Kulma.
6: Kdo to natočil?
5: Kulma z Datartu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Vikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dan,
8: Monika Tymkova,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrada.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Návykový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji navíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
18: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: českých premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán Volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.

0: až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
5: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
6: Hned tam jedu.
5: Datart.
7: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
8: Mít malé sny. Nestačí.
9: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
10: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří.

0: Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
2: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
1: Po tu sousedovou přece.
2: Proč?
1: Ne, líbí se mi.
3: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
2: Mě už nemiluješ.
3: Ale miluju.
2: Ne.
3: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
4: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
1: FIO!
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Timková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrada.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
10: Nálikový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
16: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
17: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.
6: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
7: Jasně. Bezkontaktně.
6: No vidá, funguje to.
8: Co to je?
6: Platební brána na poplatky za průjezd.
8: Vždyť to je moje cesta.
6: Moje.
8: Koupil jsem ji.
9: A co
7: kam jdeš, nechoď tam.
8: Ale že jste to vy,
6: tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
10: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek, takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
6: Jo.
11: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
12: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
13: Nádobí Fabíne.
14: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
15: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
16: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
17: Kulma!
18: To vyřeším. Mám Richard.
17: Přijďte zás!
18: Díky!
17: Kulma!
19: Kdo to natočil?
18: Kulma z Datartu.
20: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
22: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
23: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají, a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
24: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
25: Volkswagen. A je to tady.
26: Šediny?
25: Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
27: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
28: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
29: Na Vinted může být všechno znova nové.
30: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
29: Ahoj, Sáro.
30: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy za 59,90. Penny.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Monikuba Gárovou,
1: Jakuba
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Vikýř,
1: Tereza
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr
2: Švancara,
1: Martin
2: Hrada.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
3: Návykový látky, až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
3: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
30: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco. Remember
2: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
3: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
4: Hned tam jedu.
3: Datart.
5: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
6: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
5: Po tu sousedovou přece.
6: Proč?
5: Ne, líbí se mi.
7: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
6: Mě už nemiluješ.
5: Ale miluju.
6: Ne.
7: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
8: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
9: FIO!
10: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
11: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
13: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
14: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
15: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou.

0: jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
3: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
7: René Dán,
8: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
11: Martin,
12: Hrana.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
15: Návykový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji navíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
21: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
22: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Ajax.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Někdy.

0: Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Byla.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: Nádhera. Díky, kámo.
4: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tomuhle já říkám umění.
4: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
5: Skvělé nářadí.
4: Zvládnete to.
6: Arnolde, přestaň!
0: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
8: Volkswagen.
9: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
14: Wow.

0: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
1: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
0: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
1: Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: Kulma.
5: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zás.
5: Díky.
4: Kulma.
6: Kdo to natočil?
5: Kulma z Datartu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Každý rodič umí něco jedinečného. Mluvit dětskou řečí,
9: to umí maminka.
10: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
8: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
13: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maško,
14: René Dan,
15: Monika Tymková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrana.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
18: Návykový látky až po samotným přelomu.
19: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
3: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji nabíječku.
4: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
9: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
2: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Stock za 109,90. Albert.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu.

0: zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sios Intense Glaze. You Intensified.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobbymarket.

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán Volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
2: Přichází nový Dove Whole Body deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
6: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: Vendetta.
8: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
9: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
10: Učím se od mistrů.
9: Vždycky je co zlepšit.
11: Já se vrátím.
9: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
12: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
13: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
14: Kulma.
15: To vyřeším. Mám Richard.
14: Čejte zas.
15: Díky.
14: Kulma.
16: Kdo to natočil?
15: Kulma z Datartu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
20: Už žádný, mami, restartuj to.
21: Už se mi nesekne při penalti.
20: Už nespane, když páříme s klukama.
19: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
22: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
23: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
24: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
25: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
26: Přivítejte Adama Mišíka,
27: Moniku Magárovou,
26: Jakuba,
27: Rybo,
26: Tomáše Zástěru,
27: Mikýř,
26: Tereza,
27: Maškova,
26: René Dan,
27: Monika Timková,
26: Petr,
27: Švancara,
26: Martin,
27: Hrano.
28: Jsme přátelé?
29: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
30: Nálikový látky až po samotným přelnu.
31: Správně, jsi šikulka.
32: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
33: Pojďte se podívat.
34: Dej do ní svoji nabíječku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Never break.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
3: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
4: Nádhera. Díky, kámo.
5: To nebylo tobě, Ralfe.
4: Tomuhle já říkám umění.
5: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
6: Skvělé nářadí.
5: Zvládnete to.
7: Arnolde, přestaň!
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
10: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na pánvi!
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
14: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
15: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
16: Kulma.
17: To vyřeším. Mám Richard.
16: Přijďte zas.
17: Díky.
16: Kulma.
18: Kdo to natočil?
17: Kulma z Datartu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Vendetta.
21: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
22: Wow.

0: objev lahodné tabulky KitKat, křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
1: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
10: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maško,
11: René Dan,
12: Monika Timková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrana.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
15: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
21: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gusto Nas apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tulamor Cider plus Coca-Cola za 229,90. Byla.
0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší,

0: Napečeno pro spokojený život.
1: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
2: Učím se od mistrů.
1: Vždycky je co zlepšit.
3: Já se vrátím.
1: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
8: Kulma.
10: To vyřeším. Mám Richard.
8: Přijďte zás.
10: Díky.
8: Kulma.
11: Kdo to natočil?
10: Kulma z Datartu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Vendetta.
14: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
15: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
16: Jaho. Ne. Čoko.
17: To má po tobě.
18: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
16: Tutti frutti.
19: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
17: Vybrali jste si dobře?
16: Já.
15: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
20: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
21: Volkswagen. Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách, a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
22: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
23: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Štok za 109,90. Albert.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bakárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Vikýř,
24: Tereza,
25: Maško,
24: René Dan,
25: Monika Tymková,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hradu.
24: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
27: Návykový látky, až posadnu tím přilnu.
28: Správně, jsi šikulka.
29: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
30: Pojďte se podívat.
31: Dej do ní svoji navíječku.
32: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
33: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: nevím, holky. My se snad nikdy nezamilujeme.
1: Mluv za sebe, jo. Protože já se možná zamiluju.
0: Jo.
1: A možná už brzo. Ale holky, to je slejvák. Tak já už musím.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Nádhera. Díky, kámo.
5: To nebylo tobě, Ralfe.
4: Tomuhle já říkám umění.
5: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
6: Skvělé nářadí.
5: Zvládnete to.
7: Arnolde, přestaň! Arnolde!

0: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
4: Vendetta. Vůně nespoutané vášně. Valentino.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Kulma!
9: To vyřeším. Mám Richard.
8: Přijďte zás!
9: Díky!
8: Kulma!
10: Kdo to natočil?
9: Kulma z Datartu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne před penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
12: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
14: Jdu si dát pauzu.
15: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
19: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
20: Větší, než si myslíš.
19: Proč prší?
20: Aby se starý cítil příjemně.
19: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
21: Dorazili jste do cíle.
20: Tak jo, jsme tady.
21: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
22: Přivítejte Adama Mišíka,
23: Moniku Bagárovou,
22: Jakuba,
23: Rybo,
22: Tomáše Zástěru,
23: Mikýř,
22: Tereza,
23: Maškova,
22: René Dan,
23: Monika Tymkova,
22: Petr,
23: Švancara,
22: Martin,
23: Hrada.
22: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
25: Návykový látky až po samotným přelnu.
26: Správně, jsi šikulka.
27: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat.
29: Dej do ní svoji navíječku.
30: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
31: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
32: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star.

chci na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž ženě, nemohu ti být, ruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

vedoucího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklidit si vína. Wow!

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser

0: Je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
2: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
0: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
3: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
4: Učím se od mistrů.
3: Vždycky je co zlepšit.
5: Já se vrátím.
3: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
7: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
12: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
15: Kulma.
16: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zás.
16: Díky.
15: Kulma.
17: Kdo to natočil?
16: Kulma z Datartu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Boss Bottle Beyond, the new eau de parfum for her.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gustona s apkou za 25,90 a radegastrázná desítka za 13,90. Albert.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
12: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
12: Vikýř,
8: Tereza,
12: Maško,
8: René Dan,
12: Monika Timková,
8: Petr,
12: Švancara,
8: Martin,
12: Hrana.
4: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
20: Návykový látky, až posadnutím přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Nech do ní svoji nabíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
26: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
27: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.

jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se dopíská. Podla pojen krátce přijít mít dlouze zas, otevře ti kobra a může.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
3: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
4: Nádhera. Díky, kámo.
5: To nebylo tobě, Ralfe.
4: Tomuhle já říkám umění.
5: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
6: Skvělé nářadí.
4: Zvládnete to.
5: Arnolde, přestaň!
7: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.

0: jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
3: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Na Vinted může být všechno znova nové.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
8: Ahoj, Sáro.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Kulma.
10: To vyřeším. Mám Richard.
9: Přijďte zás.
10: Díky.
9: Kulma.
11: Kdo to natočil?
10: Kulma z Datartu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Vendetta.
14: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
15: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
16: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
17: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
18: Volkswagen.
19: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
20: Už žádný, mami, restartuj to.
21: Už se mi nesekne při penalti.
22: Už nespane, když páříme s klukama.
19: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
23: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

nošek, tvý tělo brlo mi dech a já byl šedivá myš. Ráno jsem s tyčkou stál a jako plbec se smál, myslel si, že o mě víš, jdem.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Štok za 109,90. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A s přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady.

0: Být krásná znamená cítit se krásně.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán Volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
2: Někdy stačí ke zblížení

0: Stavíš Sparkside? Stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
1: Učím se od mistrů.
0: Vždycky je co zlepšit.
2: Já se vrátím.
0: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
3: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
6: Vendetta. Vůně nespoutané vášně. Valentino.
7: Jaho. Ne. Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
7: Tutti frutti.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
7: Já.
8: Kulma.
11: To vyřeším. Mám Richard.
8: Přijďte zás.
11: Díky.
8: Kulma.
12: Kdo to natočil?
11: Kulma z Datartu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
15: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
20: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
21: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
22: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
23: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Mikýř,
24: Tereza,
25: Maškova,
24: René Dan,
25: Monika Tymkova,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrana.
24: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
27: Návykový látky až po samotným přelnu.
28: Správně, slyší kulka.
29: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
30: Pojďte se podívat.
31: Nech do ní svoji navíječku.
32: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
33: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
34: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

lepší nohy. Maminky. Tahle písnička je první k výsovku. Chlapeček brečí, nesmíš ho hladit, a když ho budeš hladit, tak ho můžeš zabít. Seš víla lipis, máš bílý auto, všechny nás vozíš a to máme za to, že známe heslo.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
3: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
5: Nádhera. Díky, kámo.
6: To nebylo tobě, Ralfe.
5: Tomuhle já říkám umění.
6: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
7: Skvělé nářadí.
5: Zvládnete to.
8: Arnolde, přestaň! Arnolde!

0: Gloss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B, ochrana, která nikdy nekončí.
4: Kulma.
5: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zás.
5: Díky.
4: Kulma.
6: Kdo to natočil?
5: Kulma z Datartu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
9: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
13: Volkswagen. Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
14: Jdu si dát pauzu.
15: Dej si pauzu. Dej si KitKat. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penalti.
18: Už nespane, když páříme s klukama.
15: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
19: Vendetta.
20: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bakárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrana.
21: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
24: Návykový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji navíječku.
21: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
27: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
28: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gusto Nas apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
4: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
6: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady.

0: 90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od 2 kusů 109,90 za kus a kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Byla.
1: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: Vendetta.
4: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
5: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
6: Učím se od mistrů.
5: Vždycky je co zlepšit.
7: Já se vrátím.
5: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
8: Kulma.
9: To vyřeším. Mám Richard.
8: Přijďte zas.
9: Díky.
8: Kulma.
10: Kdo to natočil?
9: Kulma z Datartu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
14: Glass bottle beyond the new eau de parfum for her.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penalti.
18: Už nespane, když páříme s klukama.
15: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
19: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Štok za 109,90. Albert.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán Volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
3: Volkswagen.
4: Nádhera. Díky, kámo.
5: To nebylo tobě, Ralfe.
4: Tomuhle já říkám umění.
5: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
6: Skvělé nářadí.
4: Zvládnete to.
7: Arnolde, přestaň! Arnolde!
8: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
9: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
10: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
13: Na Vinted může být všechno znova nové.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
13: Ahoj, Sáro.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
16: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
17: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
18: Větší, než si myslíš.
17: Proč prší?
18: Aby se starý cítil příjemně.
17: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
19: Dorazili jste do cíle.
18: Tak jo, jsme tady.
20: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
21: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
22: Kulma.
23: To vyřeším. Mám Richard.
22: Přijďte zás.
23: Díky.
22: Kulma.
24: Kdo to natočil?
0: kulma z Datartu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
24: Už se mi nesekne při penalti.
25: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
26: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
27: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst léte.
28: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
6: Učím se od mistrů.
5: Vždycky je co zlepšit.
7: Já se vrátím.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Jaho, ne. Čoko.
10: To má po tobě.
11: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
9: Tutti frutti.
12: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
10: Vybrali jste si dobře?
9: Já.
8: Kulma.
13: To vyřeším. Mám Richard.
10: Přijďte zás.
13: Díky.
8: Kulma.
14: Kdo to natočil?
13: Kulma z Datartu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
17: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
18: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
19: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
20: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gustona s apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bagárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrano.
23: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
25: Nájkový látky až po samotným přelnu.
26: Správně, tiši kulka.
27: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat.
29: Dej do ní svoji navíječku.
30: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
31: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
32: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Nádhera. Díky, kámo.
4: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tomuhle já říkám umění.
4: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
5: Skvělé nářadí.
3: Zvládnete to.
6: Arnolde, přestaň!
7: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
9: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
10: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
11: Volkswagen. Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
12: Kulma.
13: To vyřeším. Mám Richard.
12: Přijďte zas.
13: Díky.
12: Kulma.
14: Kdo to natočil?
13: Kulma z Datartu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
17: Větší, než si myslíš.
16: Proč prší?
17: Aby se starý cítil příjemně.
16: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
18: Dorazili jste do cíle.
17: Tak jo, jsme tady.
18: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
19: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penalti.
3: Už nespane, když paříme s klukama.
0: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
4: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
5: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Vikýř,
9: Tereza,
10: Maško,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrana.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Nech do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
19: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
20: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

But this car could be systematic, hydromatic, ultramatic.

spadnout až na dno, i když pak vstanou, nejde tak snadno, není tak špatný nabít si pusu, no a pak vstát jít od mínusu k plusu.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
2: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Stock za 109,90. Albert.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
4: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán Volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
4: Učím se od mistrů.
3: Vždycky je co zlepšit.
5: Já se vrátím.
3: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: A přibyly i novinky. Miniklub a

0: B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Kulma!
3: To vyřeším. Mám Richard.
2: Přijďte zás!
3: Díky!
2: Kulma!
4: Kdo to natočil?
3: Kulma z Datartu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
2: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
13: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bakárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maškova,
14: René Dang,
15: Monika Timková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrano.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
18: Návykový látky až po samotným přelnu.
19: Správně, jsi šikulka.
2: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
6: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji nabíječku.
7: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
4: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid. Měl bych trochu spát.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupí dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupí dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Nádhera. Díky, kámo.
4: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tomuhle já říkám umění.
4: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
5: Skvělé nářadí.
3: Zvládnete to.
6: Arnolde, přestaň!
7: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
8: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
12: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
13: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
16: Na Vinted může být všechno znova nové.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
18: Ahoj, Sáro.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
20: Vendetta. Vůně nespoutané vášně. Valentino.
21: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
5: Volkswagen.
14: Kulma.
18: To vyřeším. Mám Richard.
14: Přijďte zas.
18: Díky.
14: Kulma.
22: Kdo to natočil?
18: Kulma z Datartu.
23: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gustona s apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
4: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
6: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Dnes Café Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tulamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
9: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
10: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold.

0: Wow, to je síla.
1: Učím se od mistrů.
0: Vždycky je co zlepšit.
2: Já se vrátím.
0: Na velikosti projektu nezáleží.

0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Goss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Jaho, ne. Čoko.
6: To má po tobě.
7: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
5: Tutti frutti.
8: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
6: Vybrali jste si dobře?
5: Já.
9: Wow!

0: Kulma.
1: To vyřeším. Mám Richard.
0: Přijďte zás.
1: Díky.
0: Kulma.
2: Kdo to natočil?
1: Kulma z Datartu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a fernet štok za 109,90. Albert.